se snad, když přijdeš den jen plá. Když přejdeš, však je mráz a chlad a kolem noc je zlá. Jsi pro mne víc, než smím ti říct, když přijdeš den jen plá. Když přejdeš,

0: přece není možné.
1: We live. We fight. And we die. For each other. Not for you.